0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: šaj na mě, vole.
1: Do piči, vole.
2: Za hlavu, nestírej se. Nechme, jo. Za hlavu, říkám. Drž.
1: Držím, vole, jak se uspojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho nebojeme.
2: Co jsi tam šplíchal, ty bílé štvrný, co to bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
2: Co jsi tam šplíchal, ty bílý smrný?

0: právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo. Zapal knot, zapal to, potom hoď molotov. Nalejt do láhve palivo, strči tam hadr, zapálit ho. Molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty nejamostny drmzy moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou. Nezáleží jim

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Krištof dneska přišel se skvělým tématem.
2: No, rozplýval ses, protože dneska jsme řešili vaše celebrity kraše.
1: No, tak pro dospělý přeložím. Známý osobnosti, který se vám líbí.
3: Hele, největší topka byla Carmen z Hvězdný pěchoty. Ta byla fakt střela.
2: Můj tip?
4: Za mě jednoznačně ze Sin City Jessica Alba.
1: Tak na to jsem úplně zapomněl, kámo.
5: Takže u mě je to Tom Hardy, to rozhodně. Jestli je něco mužství, tak je to právě on.
6: Ahoj, kluci, tak za mě taky Tereza Ramba, pak Verča Kek Kubařová a Margot Robbie pěkná. A z kluků asi Chris Hemsworth anebo Jan Kolejník.
7: Prosím tě, Eva Podzimková, respektive Josefíková.
2: No jasně, a potom je tu samozřejmě i sázka na jistotu.
8: Jako za mě, prostě Jennifer Aniston.
1: Ale nejvíc bodů, nejvíc, které dneska ráno nazbírala. No, hádejte kdo.
9: Čau kluci, tady Dominik. Hele, já házím na jistotu a Megan Fox, Transformers.
10: No ale naprosto jako souhlasím s Megan Fox.
2: No tady asi není o čem. Celý ráno jsme si u Megan Fox dělali bodíky
1: a... Bodíkujeme ještě teďka.
2: Jasně, jak jinak.
1: No tak jo, tak se slyšíme zase zítra.
2: Tak čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu Spin.

0: Pátek, 2. října, svátek mají dneska Olivie a Oliver, tak přejeme všechno nej. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Tak než začneme, tak já se musím omluvit, protože ale já jsem se dneska v noci zbudil, jo. Včera mě tak jako trošičku pálilo v nose, říkám si, jo, dobrý, hele, tak začnu prostě si dávat do nosu nějakou Vincentku a tady ty věci, ale v jednu ráno prostě probuzení, teplota, rýma, bolest krku, všechno možný, ale takže mě to taky dohnalo. Nicméně i taky přináším páteční spin ráno, kde si dneska dáme takovej trošičku čilíček, protože velkou pozornost si pak zaslouží DJ Devcom a to na celou hodinku, takže dneska pořádná a pořádný výroční mejdan. No a do té doby se spolu mrkneme na předprodej Arena Tour Viktora Šína s Killinem, zastavíme se taky u chystanýho filmu 24 Jump Street a k tomu mám totiž teda jednu velkou novinku. Řekneme si taky, jaký update dostala Zeměkoule, mrkneme spolu i na kafe a mám tady taky poslední lupiny do kina na Zrádce, takže o ty budeš moct zabojovat ve hře jeden na jednoho. No, máme před sebou toho docela dost, takže my se mrkneme na počasí, ať to páteční spin ráno můžeme pořádně rozjet. Tak co se týče aktuálního počasí, venku by podle mě mělo být nějakých 10-11 stupňů Celsia, něco takového, což je na 2. října ještě na ráno poměrně docela příjemný. Odpoledne počítej s tím, že se teploty zvednou a to maximálně k 17 stupňům Celsia. I když teda, když se podívá na Moravu, tak tam mi to hlásí 21, takže Praha a střední Čechy je zhruba tak někde kolem 17 až 20. Když se podívá na Moravu, tak tady to je nějakých 21, takže ještě se to kolem té 20 tak trošičku drží, ale už je tady nějaký náznak toho, že to pomalu, ale jistě bude klesat dolů. Tady je Radio Spin a Dom, krásný ráno. Hit paráda, Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Radia Spin. Hit paráda, Spin Fresh Hits. Hlasuj na radiospin.cz. Hit paráda, Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Radio Spin. Radio Spin. Be in.
1: Pekný piatok, český rapper Indy ohlásil velký návrat. Po

0: Yo, Lee, what's up, man? Run DMC, man. We ready to rock the house.
1: Run DMC, Deska? No, no. Run DMC, I know what Run Steve. You know what Run DMC? No, no.
2: Here we go, bitch. Chicken, you rap, all right, you rap, all right. This night, I'm kind of tricky. Tricky, tricky, tricky. Huh.
3: 6 hodin, 8 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, je dál taky domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávu. No a to je taková trošičku osobní, protože já jsem včera šel lovit lístky na Kalina a taky na Šína v O2 aréně, takže jsem se dostal těm lístkům, jo, to byla taková jako moje prostě jako hrdost, že prostě jo, hele, šel jsem tam, mám lístky, dávám je do košíku. Jenže ve chvíli, kdy jsem je dal do košíku, tak spadnul server. Takže jsem si říkal, no dobrý, tak to jsem asi tak jako trošku čekal, že o to bude zájem, tak jsem se chtěl napojit na ten druhý. No a hádejte co, ten byl spadlej taky. Takže jsem chvilku počkal, no a pak už tam pro jistotu nebylo vůbec nic. Nebo teda bylo, no, 85 tisíc lidí ve frontě. Celá tato akce mimochodem trvala asi tak 2 minuty, mám takový pocit, a bylo úplně vyprodáno. No nic, holt jsem se prostě smířil s tím, že Šína live asi neuvidím nikdy a nikde. Nicméně, na druhou stranu musím říct, že super, že tu máme na scéně tak silný jména, co jsou schopný za 2 minuty vyprodat celý outučko. Nebo co outučko, celou arena tour, protože ze všech 64 lístků včera večer zbyly poslední 3 do ostravské arény. No a věřím tomu, že už ani ty tam nebudou, takže rozhodně gratuluju. No a jeden takový dodatek. Viděl jsem nějaký screeny na Instači, že Buka alias teda Viktor na Discordu sliboval včera večer ještě, že se pokusí zarezervovat další outučko. Takže nějaká naděje na to, že bychom se šli podívat na Viktora Šína s Kalinem do O2 arény, ještě je. Jak moc je vysoká, to zatím nevím, ale uvidíme v následujících pár dnech.
4: 17. října oslaví narozeniny Paulie Gunn.

0: Ole, máme 6 hodin a taky 13 minut, která posloucháš Radio Spin s tebou jedá taky domno a my se přesouváme společně do dnešní poznávačky. Dneska v poznávačce budete hádat jeden animák a jsem zvědavej, jak rychle ho dokážete rozlousknout, protože si myslím, že dneska to bude poměrně jednoduchý. Tak pojďme na první ukázku.
1: Omlouvám se za drobné zdržení, ale chybí nám personál.
2: Kvůli tomu se přece nemusíte omlouvat.
0: Jestli ti napadá, co by to mohlo být za animák, tak určitě můžeš už v tuhle chvíli posílat svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30 nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. A jestli zatím netušíš, tak určitě vydrž hnedka po tom, co si dáme tady společně Rianu a její Diamonds, tak si dáme ještě jednu ukázku, která si myslím, že by ti čistě teoreticky dneska ráno mohla pomoct. No a kdyby ne, tak mám pro tebe taky další nápovědy. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Jospin a taky nemocnej dom. Máme 6 hodin a 18 minut a pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který jsme pár minut zpátky vypustili jednu ukázku, podle který hádáte animák. Tak pojďme si tu ukázku připomenout.
1: Omlouvám se za drobné zdržení, ale chybí nám personál.
2: Kvůli tomu se přece nemusíte omlouvat.
0: Co musím uznat, tak mi dneska ráno tady tak trošičku hapruje počítač, takže zatím musím říct, že třeba mobilní apka Rádia Spin se mi úplně nelouduje, takže jestli tam posíláte nějaký voiceovky, tak sorry, snad to za chvilinku proteče. Nicméně nějaký call tady mám a musím říct, že jeden call už mám dokonce i správnej, takže rozhodně doporučuji ještě chvilinku vydržet a chvilinku typovat. No a my si jdeme pustit další ukázku, která by ti mohla pomoct.
3: Ne, ne, ne, ne, nesmíš to hned zblajznout.
2: Pozdě.
3: Na, na, kousej pomalej.
0: To je jenom taková motivace pro vás, kdo zatím ještě třeba netušíte, nebo jste ještě zavolat třeba ani nechtěli a teďka třeba budete chtít, protože už jste to uhodli. Nicméně můžu vám ještě napovědět, že tato pohádka je ze série animáků od Disneyho, no a odehrává se převážně v Paříži. To je poslední, co ti napovídám, no a ty už v tuhletu chvíli můžeš brát do ruky telefon a posílat svoje tipy buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 21 a blíží se finále dnešní poznávačky, ve který hádáš dneska jeden animák od Disneyho, který se odehrává v Paříži. Víc už jsem ti nenapovídal, posílal jsem ti k tomu další dvě ukázky, které by ti dneska ráno měly pomoct, takže pojďme si je spolu v tuhleto chvíli připomenout.
1: Omlouvám se za drobné zdržení, ale chybí nám personál.
2: Kvůli tomu se přece nemusíte omlouvat.
0: No a jdeme si dát ještě tu druhou, ta byla taková možná trošičku značnější.
1: Ne, nesmíš to hned zblajznout.
2: Pozdě.
1: Na, kousej pomalej.
0: No a my se jdeme podívat na to, jak jste tady během dnešního rána v poznávačce na Radio Spin typovali. Tak Kuba.
3: Tak můj tip je Ratatouille.
0: Ratatouille, to jsem tady dneska ráno slyšel taky od Zachyho.
4: Tak dobré ráno, Dome, tak to je Ratatouille. Tak hezký den, čau Zachy.
0: Dál jsem tady Ratatouille zaslech taky u Tomínyho, pokud se nepletu.
5: Dobré ráno, Dome, tady Tomáš. V dnešní poznávačce bude určitě Ratatouille. Díky, pěkný den a pěkný víkend. Ahoj.
0: Pěkný víkend i tobě, Tome, jdeme taky za Stanley.
6: Dobré ráno, Dome a Spineři, tak dnešní poznávačce určitě Ratatouille. Čau.
0: No a v neposlední řadě tady Ratatouille zaznělo taky od Reného.
7: A podle mě je to Ratatouille, nebo 100% je to Ratatouille.
0: No a pokud se nepletu, tak jste všichni měli naprostou pravdu, protože dneska ráno jsem se tady pro vás připravil Ratatouille. No tak jo, poznávačku máme za sebou, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, no a samozřejmě už za pár minut, nebo respektive za necelých 20 minut pro vás budu mít taky Celebrity Voice Lip, tak rozhodně zůstaňte dál u Rádia Spin, no a za chvilinku tady spolu probereme taky chystanej 24 Jump Street, nebo respektive jsem to chtěl říct v originále 24 Jump Street.
8: Rapuje od druhý půlky 90. let. Na svoji první desku čekala až do roku 2006. Má hluboký hlas, nosí sluneční brejle. A i když se narodil

6 hodin 27 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky domno a co musím říct takhle jako v první řadě je, že úplně miluju aktualizace Windowsu, protože ve chvíli, kdy se ti aktualizuje Windows, tak ti prostě nefunguje absolutně nic. No a ve chvíli, kdy prostě máš mít internet na to, aby se s ním pracoval a ten internet ti prostě nefunguje a ten počítač se nechce připojit, tak jsi prostě absolutně nahranej. Takže jsem zvědavej, jak bude pokračovat dnešní Spin ráno. Zatím funguju teda jako přes telefon, jo? To je takový asi docela to nejzásadnější. Už v tuto chvíli vlastně internet nefunguje vůbec. Před chvilkou jenom padal, teďka jako nefachá vůbec. Nicméně, my se jdeme společně podívat na slibovanou zprávu a to ohledně 24 Jump Street. Nedávno jsme se tady totiž bavili o tom, že Channing Tatum a taky Jonah Hill se vrátí do filmu Jump Street 24. To znamená brutální dávka humoru, šílený akce, trapasy, no a krom toho taky Ice Cube, protože i ten se tam střihnul svoji roli a vrací se s nima. Takže jestli je film v roce 2027, na který se extrémně těším, tak jsou to Avengers Secret Wars. To samozřejmě bez debat. No a hnedka po nich je to právě už tato taková, můžu říct, malá legenda 24 Jump Street, takže 10. prosince příštího roku premiéra a věřím tomu, že se budeme mít na co těšit, protože po těch letech, který na to čekáme, si nemůžou dovolit to podělat. Tím si můžeme být všichni naprosto jistý.

0: Máme 6 hodin a taky 35 minut k tomu, teda posloucháš Radio Spin s tebou, jde taky dom. Dneska máme 2. října, páteček. Svátek dneska slaví Olivie a Oliver, tak přeju všechno nejlepší k svátku. No a my se jdeme podívat na to, jak pátek a taky následující víkend bude vypadat, protože to si myslím, že je taky docela důležitý vědět. Aktuálně by mělo být venku nějakých 10 stupňů Celsia, víceméně po celé České republice. Odpoledne počítej s teplotama maximálně kolem 20 stupňů Celsia, víceméně všude, na Moravě by to mělo stoupnout až někam ke 23, což je poměrně příjemný. Co se týče dnešního víkendu, nebo respektive tohoto víkendu, tak počítej s tím, že v sobotu by mělo být jasno, teploty kolem 23, no a v neděli by mělo být polojasno a zataženo a teploty kolem 20, což je ve finále taky docela příjemný, takže ještě jeden z posledních hezkých víkendů a musím říct, že takhle na 2. října je to fakt jako hodně hezký víkend. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat taky na to, jak to v tuhle tu chvíli jezdí. Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to konkrétně v Budějcích na Rudolfovský třídě, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej určitě taky na dálnicích, protože tam se bourá na D11 u Poděbrad, tam to poskakuje trošičku v obou směrech, takže nejenom kvůli tomu, že je tam uzavírka jednoho pruhu, ale taky je tam crash, takže tam určitě pozor. No a co se týče Prahy, tak ta je pro tuhle tu chvíli docela v pohodě. Lehulinký zdržení tě čeká akorát na Holešovičkách, jinak to je úplně v cajku. Každopádně, kdyby mi Google mapy tady nic jiného neukazovaly, tak ty určitě, pokud na něco narazíš, tak dávej vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: 6 hodin 41 minut, teda posloucháš Spin ráno s Domem, no a nás v následujících minutách čeká hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaného hlasu hádáš nějaký známý osobnosti. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, tak pojďme se spolu podívat na to, jak dnešní Celebrity Voice Flip zní. Co ti můžu poradit k dnešnímu zamotanému hlasu je to, že dneska tady hádáš jednoho českého youtubera. Víc ti ale zatím neprozradím, zatím tě nechám hádat jenom podle jeho hlasu. No a jsem zvědavej, jak jste teda v této scéně zběhlí a jestli se tady to správný jméno dneska ráno objeví. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dáme mi vědět, kdo se skrývá za tímhle tím zamotaným hlasem.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Spinem pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flipe, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho ještě jednou připomenout. Zatím jediný, co ode mě víš tomuto tomu zamotanému hlasu, je to, že dneska tady hádáš jednoho českého youtubera. Co ti můžu prozradit, je to, že v aktuální YouTube český scéně už není aktivní, protože někdy v roce 2018 přestal tvořit a oznámil to na jednom velkolepém streamu, který byl podle mě snad nejsledovanější stream na českém YouTube, který byl sledovaný. A celkově tenhle ten youtuber dosáhnul taky 1 milionu odběratelů, takže fakt jako velký týpek, velký zvíře na YouTube scéně. Takže jestli víš podle tady těch nápověd, kdo by to asi tak mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30, nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já jsem hodně zvědavý, kolikrát a jestli vůbec tady zazní správný dnešní jméno.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu pro tuto chvíli ještě naposledy pustit. Tak co se týče dnešního Celebrity Voice Rapu, ty už ode mě víš, že dneska tady hádáš jednoho bývalého youtubera. Youtubera, který na české scéně dosáhnul odběratelů v počtu 1 milion. No a že taky v roce 2018 přestal na YouTube úplně tvořit a to oznámil během nejsledovanějšího streamu na českém YouTube, který tady byl. Tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly. Začneme u Martina.
1: Král Jirka.
0: Jirka Král, tak ten tady zazněl taky od většího.
2: Ahoj, je to Jirka Král.
0: Dál jsem mu tady zaslech taky od Stehna.
3: Čau, čau, tady Stehno, zdravím Benedikta. Hele, to je na 100% Jirka Král. Díky, čau, čau.
0: Stehno, ty si s tím Benediktem hodně koleduješ, jdeme taky za Jardou.
4: Čau, Jarda, není to Jirka Král?
0: No a v neposlední řadě se koukneme taky za Petrem.
5: Čau, Domé, tady Petr, hele, není to náhodou takový ten blondětej, ten Jirka Král, myslím, že se jmenoval.
0: No a já si myslím, že dneska ráno není vůbec o čem debatovat, protože opravdu to je dneska Jirka Král. No tak jo, děkuju za všechny typy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a samozřejmě tady pro vás ještě další hádanku budu mít a to hru jeden na jedno, ve který budete hrát o stupenky na zrádce, ale to zhruba tak až za hodinku. Teďka si dáme jedny MATčka a trošičku zaspomínáme na jejich dobu. Kdo jste měli MATčka rád, doufám, že pořád stejně tak jako já doufáte, že se nám vrátí zpátky na scénu.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: 6:55, teda posloucháš Radio Spin, s tebou jedá taky dom. Máme tady páteček, 2. října. Svátek slaví dneska Olivie a taky Oliver, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme společně přesunout do další hodinky dnešního Spin rána. Tam nás čeká to, že za chvilku už koukneme na to, jaký upgrade dostala zeměkoule. Řekneme si taky něco o kafi, protože včera byl Mezinárodní den kávy, takže o tom dneska ráno pokecáme. No a čeká nás taky hra jeden na jednoho, kde pro tebe budu mít ještě poslední 2 stupenky na příští týden do kina na Zráce, takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin. No a od 8 už to tady dneska převezme DJ Devkom, který tady pro tebe dneska chystá hodinkovej set. Proč tomu také, tak to si samozřejmě řekneme ještě předtím, než začne hrát, takže vydrž dál u Rádia Spin, no a my se mrkneme na počasí. Tak co se týče dnešního dne, počítej s teplotama aktuálně někde kolem 10-11 stupňů Celsia. Odpoledne teploty maximálně kolem 17 až 23, je tam takový meziskok. Koukám na Prahu, tady to je hlášený spíš tak jako mezi tou 17 až 20. Kde by to mělo být trošičku lepší, tak to je Morava, protože tam se hlásí teploty kolem 21 až 23 stupňů Celsia. Tady je Radio Spin a dom.
1: Spin Radio.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherymotor.cz.
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

že jsem s tebou dospěl a snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď a tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

7.07, ty dál posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem, no a my se společně jdeme podívat na ten slibovaný upgrade, který tady dostala Zeměkoule. Jaký update dostala Zeměkoule? Ještě furt je houbařská sezóna, že jo, ale letos je malinko rozšířená, protože se objevil po Evropě novej druh houby, respektive teda novej druh hřibu, který se rychle šíří hrozně jako po Evropě. Jmenuje se hřib štíhlotřený, má žlutou nožičku, je takovej trošičku vrázčitej, malinký, vypadá tak jako takovej malej dědeček mezi hřibama, ale žrát se to dá, takže pravděpodobně asi jako dobrý. Docela by mě zajímalo, jaký je, jestli je třeba jako nasládlý, nebo jestli to chutná jako prostě normální hřib, který najdeš jako tady v Česku normálně pod dubem, tak jestli ho někdo najdete, zkuste mi napsat a třeba mě pozvat taky na smaženici. No a jestli místo toho omylem sebereš nějakou prašivku, tak se aspoň neotrávíš sám prostě, no a hold, ochutnáme něco novýho, no, co někdo pravděpodobně neochutná za celý život. Jiný to ochutnají, ale zase třeba jenom jednou, že jo?

7 hodin, 10 minut, která posloucháš Spin ráno s Domem. No a já jsem včera dopoledne s hrůzou zjistil, že je Mezinárodní den kafe. No tak jsem tam na oslavu luknul rovnou 4, že jo, ale co bych troška řel. To máš jedno ráno před vysíláním, druhý dopoledne v kanclu, třetí potom po obědě, no a čtvrtý potom v klídečku doma na balkoně. No a jestli je něco, bez čeho fakt jako celý den nefunguju, tak je to prostě kafe. Ještě aby ne, prostě při tom vstávání ve 4.50, víš co, prostě nějak se nabudit člověk potřebuje, ale... Tak co to oslavit dneska spolu? Sice teda jako budem pozic, ale to nevadí, ale ještě věřím tomu, že nejsem jediný, kdo kafe miluje a zajímá mě, jaký kafe piješ ty. Já mám prostě jako takový klasický, ale buď to normálně jako černý kafe z kapsličky, anebo si prostě tady v kávovaru udělám americano. No ale těch kafí je samozřejmě spoustu, že jo, hele, máš tady kapsličky, máš filtrovaný, rozpustný, French press, air press, sladký, s mlíkem, bez mlíka, ručně namletý, cappuccino, americano, presíčko nebo třeba turka, já nevím. Těch kafí je opravdu hodně a to jsem vyjmenoval podle mě tak půlku. No tak mě zajímá, který teda piješ ty. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej mi vědět.

0: Jelikož byl včera Mezinárodní den kafe, tak dneska vlastně nám nezbývá nic jiného, než si dát takový čilíčkový ráno a hezky pěkně se o tom kafe pobavit, protože věřím tomu, že nejsem jedinej tady u Rádia Spin, kdo to kafe miluje. No a kdo další miluje kafe, tak je třeba takový Kuba.
1: Hele, pokud se jedná o kafe, tak po ránu klasiku na Itálii, cappuccino, nejlépe. Mm-hmm. Přes den nejradši malý presto. A nebo, když už se teda jako o to opravdu spustí, tak klasika rozpustný mlíko cukr. A když už teda jako, že třeba se jde večer někam na tah, tak double presso, normálně klasický malý ristretto, ale v dublu.
0: Ale musím říct, že jako otevřít den kapučíny mi přijde naprosto super. Jediný, co teda k tomu mám, takže tady vedle prostě jde kávovar, tak já tam nikdy nejsem schopný prostě to kapučíno navolit, protože prostě já a kávovar nejsme úplně jako bráchové. Jo? Jakože kapučíno to si dám pěkně klidně jde v kavárně, kde mi tomu udělají fakt jako takovou tu hustou sladkou pěnu. To já mám jako hodně rád. Ale musím říct, že dát si takhle kafe nebo jako dvojitý preso večer před tahem, tak mi přijde jako super nápad a taky, že nikdy mě to nenapadlo a vlastně. Vůbec netuším, proč mě to nenapadlo.

0: Pár minut zpátky jsme tady otevřeli takový vyčilovaný téma, a sice to, že včera byl Mezinárodní den kafe. No tak nám nezbývá dneska asi pravděpodobně nic jiného, než se dozvědět o sobě zase něco trošičku víc a říct si, jaký kafe teda my tady na Rádiu Spin všichni pijeme. Tak se pojďme podívat za Petrem, jak to má.
1: Čau všichni, tady Petr. Tak hele, já jsem dřív pil jenom kurka, prostě bez cukru, ale když jsem jich u zákazníků udělal za den třeba 8 nebo 10, tak pak už mi z toho bylo zlé, takže já kafe nepiju 15 let, ale co musím mít ráno, tak si koupím plechovku vychlazený, kolik tam mě nakopne. Takže jo, mějte se, čau.
0: No a to mi přijde taky docela fajn. Peťas, my jsme spolu ještě chvilku mluvili mimo éter. Já jsem ti říkal, že jestli chceš zkusit nějakou alternativu mimo teda jako kolu ke kafi, tak ti doporučuji zkusit maču. Ono to teda nevypadá úplně jako nejvábnější, vypadá to prostě, když někdo naleje do hrnečku vodu normálně jako z mácháče. Je to fakt takový jako zelený brčelník, ale říkám si, že vlastně jako není to kafe. Je to vlastně jako drcený zelený čaj, který má fakt jako dobrý nástup a drží se poměrně dlouho. Takže Peťas, jestli chceš zkusit nějakou alternativu ke kafi, tak maču doporučuji zkusit, hele.

0: 7 hodin 23 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Domno a my se společně tady dneska věnujeme kafe a taky kafíčkům, protože ale to je takový hezký požitek, ne? Prostě jak uděláš si kafe, dáš si takových těch 20 minutek času, očucháš to, napiješ se a jsi prostě jako takovej vyzenovaný v tu chvíli. Já nevím, jak to prostě jako popsat ten pocit, ale já když si dám fakt jako během práce kafe nebo odpoledne doma kafe, tak já se fakt jako extrémně vyčilu a doufám, že vy to máte třeba jako podobně, jo? Ne? Že si prostě jako to kafe do sebe nalejete prostě během 10-15 vteřin a konec, jo. Tak se jdeme podívat teďka, jak to vypadá, když si dává kafe Rudolf.
1: Dobré ráno, dobré. Ale tak za mě určitě vysvětlí logrový, ale teďka už jsem nějak zlenivěl, takže za mě jako rozpustný s mlíkem.
0: Rozpustný s mlíkem, to si pamatuju, že pila moje máma do té doby, než si koupila prostě jako svůj kávovar, ale to prostě byla taková klasika, tyjo.
1: Cukrem a asi, hele, nezvyk byl, když jsem myslil pracuji do Itálie, tak vždycky ty její pikola, to bylo prostě dvakrát, co si cirknu a kafe nic, to je pravda, že jsem měl hromadu kofeinu, takže tě to jako fakt nakoplo, kdyby si dal 4 kafe, ale člověk to chce vychutnat, no.
0: Jo, já si úplně pamatuju, prostě, když jsem chodil ještě do školy, tě, jak jsem si vždycky dělal sebou kafe rozpustný do termosky, tě, ale musím říct, že když tady Petr mluvil o tom Turkovi, tak jsem si docela jeden čas dával i jako Turka jako kafe, ale potom, co jsem xkrát jako by potom nugr, tak jsem si řekl, že fuj, že už to nikdy v životě nechci vidět. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme společně v regionech, protože tam se bourá, a to konkrétně v Budějcích, a to na křižovatce okružní a rudolfovský třídy, takže tam určitě dávejte pozor. Když se spolu podíváme na to, jak to vypadá na dálnicích, tak možná, pokud se mi donačtou Google mapy, tak se to taky dozvíme. Lehký zdržení hlásí aktuálně D1 na příjezdu do Brna, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. Stejně tak s nějakou minutkou navíc počítej na příjezdu do Prahy, a to po D5, po D7 i po D8. Když se podíváme na to, jak to aktuálně vypadá v Praze, tak tady poskakuje Štěrbouska a taky jižní spojka. Jinak, co se týče jižní spojky, tak tam po směru na Barrandov určitě dávej pozor, protože tam se bourá, a to zhruba tak někde před sjezdem na Bohdaleč, takže tam určitě dávej pozor. Jinak zbytek Prahy aktuálně vypadá bez krešu, pokud se nepletu, možná tady ještě Sokolská hlásí jeden kreš a ještě se mi dali načet jeden na Podbělohorský, takže i tam opatrně. Jinak, když se postojíš, tak to je taková ranní klasika, hele, Holešovičky, Povltavská a ta jižní spojka. No. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: kterým jsme tady pár minut zpátky začali společně řešit kafe a taky jaký kafe pijete, protože včera byl Mezinárodní den kafe. No a toho, jak ta káva se vlastně jako zprostředkovává, jak se pije, tak těch způsobů je různý, že jo? Hele, někdo si dělá airpress, někdo si dělá rozpust, někdo si do dneška třeba dělá turka, prostě takový toho starého komunistického slogrem, který je absolutně nechutný. No a někdo si prostě kafe dělá hezky pěkně jako po domácku, že si prostě veme ty zrníčka, naváží si to, dá si to do mlýnku, ručně si to umele a potom si to prostě přefiltruje. To mi přijde vlastně jako docela hezký takovýhle proces. Potom seš vlastně jako tak trošičku pyšnej na sebe, jestli to kafe fakt jako úplně vyrobí sám bez jakýkoliv technologie. Tohle to jsme dělali třeba s kapelou na chatě a přišlo mi to vlastně jako naprosto takový hezký zážitek. Nicméně, Petr tady několik minut zpátky říkal, že přestal pít kafe asi tak před 15 lety a že místo toho prostě jako si každý ráno dává plechovku koli. Tak Petře, jestli ti můžu poradit, chtěl jsem ti poradit, že by si měl vyzkoušet maču. No a na tu maču jsem tady dostal jednu takovou lehkou reakci, a to od Míry.
1: Čau, Dome. Hele, mača, to je jako když se ti rákosníček vydělá do hrníčku, jo. To je odporný. Já nechápu, jak někdo může pít tady to.
0: Hele, jako takhle, říkal jsem, že mača nevypadá úplně jako vábně, že to vypadá, kdyby ti někdo prostě jako vzal sklenici nebo respektive hrnek, takhle do toho nalil vodu z mácháče a prostě ti ohřál mikrovlnce. To jako jo. Na druhou stranu musím říct, že tě to fakt jako nakopne a pomůže ti to, ale dneska se nebavíme o mače, bavíme se o kafe, takže dávej mi vidět v následujících minutách ještě, jaký kafe piješ nejradši a vlastně jako... jestli je to s mlíkem, jestli je to s cukrem, jestli je to prostě jako z kavárny, nebo se nedáš dopustit na rozpustní, hele, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět, jaký kafe piješ.

0: Dneska ráno tady spolu na Rádiu Spin řešíme, jaký pijete kafe, jestli si děláte k tomu nějaký rituál, jestli si prostě to kafe namelete sami, nebo prostě jenom si uděláte rozpustný, nebo si zmáčknete prostě jako kávovar, který vám to udělá samotnej, ale to tady se ptám vás, jaký si děláte kafe doma, takže určitě dávejte dál vidět, stejně tak, jako mi dal vidět Michal.
1: Ahoj, hele, tak já dokud jsem mohl pít kafe, tak jsem pil jedině malinký, dvojitý, bez cukru, bez mlíka. A prostě dělal jsem to přesně doma, že jsem prostě si vzal přesně tu porci, namlel jsem si to a udělal jsem si prostě vždycky čerstvou kávičku, jako rozpustný kafe není pro mě kafe prostě.
0: Tak jasně, že rozpustný kafe není kafe, že jo?
1: A kdo pije kafe s cukrem a s mlíkem, tak je to barbar.
0: Hele Michale, a kolik si těch kafíček vypil za den?
1: Ale klidně jako 4 dvojitý, jako úplně bez problémů.
0: To 4 dvojitý presíčka, to mi přijde docela dost, Michale, ale tak jako hele, na druhou stranu, jestli tě to nakopalo, tak to svůj účel udělalo a to je na tom to důležitý. Hele, mně se hrozně líbí, že jsi to vlastně jako dokázal to kafe nejenom vypít, ale zároveň i užít, že jsi prostě udělal ten proces a měl si ten dobrý pocit, že jsi to kafe udělal sám. Tohle to musím říct, že mám fakt jako hrozně rád, ale co vy? Jak to máte vy? 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

7 hodin 38 minut, teda posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, 2. října, svátek slaví Olivie a taky Oliver. No a my se jdeme v rychlosti jenom podívat na to, jak ten pátek bude vypadat a musím říct, že bude vypadat poměrně dobře, protože teploty dneska budou kolem 20 stupňů Celsia a venku mělo být polojasno až zataženo, což není zase tak úplně jarní, jako tomu bylo včera, ale furt to vypadá poměrně dobře. My jsme tady spolu ale pár minut zpátky začali řešit kafe a to, jaký kafe pijete, jestli to je rozpustný, nebo jestli to je třeba jako klasický turek, prostě starý, prostě zvyk podle mě jako už od komunistů, a nebo jestli si prostě rádi připlatíte a zajedete si na kafe do kavárny. Nicméně, já jsem tady mezičase našel taky pár faktů o kafe a přijdou mi docela zajímavý, protože když se jdeme podívat na to, kde třeba kafe na světě roste, tak to roste v takovým takzvaném kávovém pásu. To mi přijde docela zajímavý, protože třeba severnějc už na kafe nenarazíš a na jihu už pravděpodobně taky ne. Takže spíš tak jako ve středu té země koule se ta káva drží. Jinak další, co mě tady docela trklo, je to, že největšíma spotřebitelema kávy tak nejsou Italové a ani Američani, ale nejvíc kafe dlouhodobě vypijou Finové. A musím říct, že to číslo, kolik kafe vypije průměrný Fin, je docela crazy, protože průměrně je to ročně kolem 12 kila mletýho kafe, což mi přijde naprosto šílený. A je to zhruba tak nějakých 4 až 5 kafí denně. No a co mě docela ještě překvapilo, takže kafe je druhá nejprodávanější surovina na světě. A to hnedka po ropě. Takže takhle cený to kafe v dnešní době je.

0: na jednoho. Ve Spin ráno na Radio Spin.
1: Taky jsem ti sliboval, že si tady dneska ráno zahraješ o vstupenky do kina, a to na Zrádce. Takže pokud chceš příští středu na Zrádce, a já věřím tomu, že chceš, protože jít do kina na Zrádce je fakt jako zážitek, užít si to s ostatníma, užít si tu atmosféru, nebo potom třeba vidět Vojtu Kotka naživo, to je takový trošičku jako chytání olek tady, jestli by si chtěli zahrát, protože ale Vojtu Kotka naživo neuvidíte jenom tak. No a nebo Markuse Kruga, který vám pokecají o tom, jak se ty Zrádce natáčeli a co se vlastně v té epizodě odehrálo, tak určitě cinkněte na 210 32 30 30. No a my se tady za 2,5 minutky společně jednu hru jeden na jednoho o stupenky na Zrádce na příští týden ve středu určitě dáme.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jak jsem sliboval pár minut zpátky, dáme si hru Jeden na jednoho, ve který i dneska budete hrát o stupenky na zrádce, a to na příští týden ve středu. No a jedním z adeptů, kdo by mohl vyrazit příští týden do kina, tak je na drátě číslo jedna Míša. Míšo, ahoj.
2: Čau.
1: Tak řekni mi, Míšo, koho by si vzala sebou? Nějakou kamarádku, přítele nebo nějakýho kluka, kterýho by si třeba chtěla?
2: No, vezmu asi syna nebo dceru.
1: Jo, syna nebo dceru. No tak jo, ale to si myslím, že by docela šlo. Každopádně na drátě číslo dva máme taky Máru. Máro, čau.
3: Čau, dobré ráno.
1: Tak koho by si vzal ty do kina?
3: Hele, Spikeru, Sakra je to hotová.
1: No tak jo, ale já si myslím, že oba máte úplně ideální volby na to, koho sebou vzít. Myslím si, že můžeme začít. Jenom připomenu pravidla, že proto, abyste odpověděli na otázku a nepřihráli bot na druhou stranu, ale sobě, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Já si myslím, že je to naprosto jasný, takže jestli jste ready, můžeme jít rovnou na to.
3: Yes.
1: No tak super. Tématem, stejně tak jako včera, je telefonování. A moje první otázka zní: jaká je předvolba pro telefonování do České republiky?
2: Míša.
3: Mára.
1: Míša byla o něco rychlejší, Míšo?
2: Je to 420.
1: 420 je správná odpověď, takže jeden bodík pro Míšu a jdeme na otázku číslo 2. Co znamená, když ti operátor zapne službu roaming?
2: Míša. Mára.
1: Míšo.
2: No, že můžeš volat v zahraničí mimo Evropskou unii hlavně.
1: Zahraničí mimo Evropskou unii, ale i v ní. Já bych ti to uznal, Míšo, je to tak. Můžeš volat v zahraničí, to je to důležité, co jsme chtěli slyšet. No a poslední otázka, na tu si teďka určitě dávejte pozor, protože kdo jí splete, Míšo, apeluju hlavně na tebe, tak zkrácí všechny body, protože otázka je, jaký je telefonní číslo do Rádia Spin? No, dovolali jste se sem, tak musíte vědět, jaký je telefonní číslo do Rádia Spin.
2: Tak prý mám říct Míša.
1: Míšo?
2: 210-32-30-30
1: je správně, ale slyšel jsem tam nějakýho pomocníka, Michala. Máro.
2: To je můj prcek, který by měl jít se mnou do kina.
1: Máro, uznáme to, nebo to neuznáme takhle s pomocníkem?
3: Jasně, jsem s tím v pohodě úplně.
1: Máro je s tím v pohodě, no tak
2: Máro, je můj.
1: Tak to uznáváme a teda tím pádem hat-trick má dneska Míša. Máro, nezoufej, prozradit ti můžu, že i příští týden budeme hrát o stupenky na zrádce, tak určitě můžeš cinknout opět do hry Jeden na jednoho.
3: Díky.
1: Taky díky za hru, no a Míšo, vydrž mi na drátě, řekneme se, kam ti stupenky pošleme.
2: Díky moc.
3: Mějte se, čau.
4: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

0: 7 hodin 54 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou, ideál taky dom. Dneska máme 2. října, páteček, svátek slaví Olivie a taky Oliver, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a nás už v tuhletu chvíli čeká jedna důležitá věc, protože já už tady v tuhletu chvíli vítám DJ Devkoma, Vítere, čus.
1: What's up,
0: kámo, ty vole, co se stalo, prosím tě, já jsem ti včera psal 7.45 a ne 7.53.
1: Hej, v pohodě, ne, já jsem tady, ne, dobrý, ne.
0: Jo, jako jo, stínu to, jestli to stíneš do zapojit a stihneme to za 4 minutky odpálet, tak to je to nejdůležitější.
1: Jasný, určitě, stíháme.
0: No tak jo, hele, řekni mi, ty jsi dneska zaspal?
1: No...
0: Nebo ti nejela tramvaj?
1: No, spíš jakoby taková kombinace tady těch dvou situací se stala, ale jako mohlo to být horší, ne, doma, mohlo to být horší.
0: Jo, tak jako samozřejmě, mohl jsem si tady za chvilinku hrát sám pro sebe, od sebe, ale nicméně, Viktore, řekni, proč jsi tady dneska v 7.55 a ne až v 8.20?
1: Dneska jsem tady v 7.55, protože se mi prodlouží můj setík, vlastně, jak to je?
0: O půl hodiny.
1: No, začnu hrát v 8 už a skončím v...
0: 7.50, v 8.54.
1: V 8.54.
0: Ty jsi ještě rozespinkanej, no to je roztomilý.
1: A je to kvůli tomu, že vlastně minulou sobotu, 26. myslím, tak to byl přesně rok od mýho prvního vysílání tady na Spinu, takže dneska si to rozšíříme a bude to takovej... Jak to...
0: Takový výroční set.
1: Budu tam takový výroční set, dám tam svoje takový all time podzimovky, co prostě jedu si na podzim, prostě jo, ten podzim má takový svůj specifický vibe. A tak, no.
0: No okej, ale tak já jsem mega zvědavý, jak zní tvoje all-time podzimovky. Možná ti tady mezičase budu muset zaběhnout pro nějaký dáreček tady dolů do krámu, protože teda jako výroční set, hele, je tady jenom jednou za život takhle.
1: Hele,
0: první
1: kámo,
0: rok na Radio Spin.
1: Já jsem udělal růžový tiramisu a teďka, jak jsem běžel na tu tramvaj, tak se trošku bojím, že se mi to v tom batohu trošku rozpadlo.
0: Já jsem se ale, že si ho nechal doma, že nebudu mít snídaně prostě. Tyhle,
1: ne, nenechal jsem ho doma, jenom to možná bude trošku, tyho, bude to trošku možná. No
0: tak jo, takže se můžeš určitě v následujících minutách těšit na dnešní set. Viktor se jde ještě dozapojit, připravit se a za chvilinku to tady rozjedeme. A my se jdeme podívat taky na počasí. Tak co se týče dnešního dne, počítej s tím, že teploty budou maximálně kolem 20 stupňů Celsia. Praha hlásí odpoledne nějakých 17-18 stupňů a Morava, tak tam to tentokrát bude o něco lepší, protože tam se hlásí teploty kolem 21. Jinak dneska počítej s tím, že mělo být polésno a zataženo. Odpoledne zítra taky počítej s tím, že bude naprostý jasno, aspoň teda podle předpovědi, teploty kolem 22, no a v neděli by mělo být polésno a zataženo teploty kolem 20. Takže 20 nám ještě nějakou dobu budou tak trošičku klepat na dveře ještě předtím, než zaklepou na dveře taky první mrazy.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: Tom Live Set na Rádiu Spin.
1: Modin 55 minut, teda posloucháš Rádio Spin, dál taky Dom a se mnou už je ve studiu taky Vicky čus.
2: Čičiča.
1: Já jsem to tady měl dneska ráno takový trošičku divoký, teda musím říct.
2: A ví to posluchači.
1: A ví to posluchači, to ví, že už jsem dostal i radu na to, jak se vykurírovat. Každopádně my za sebou máme teďka prakticky hodinkový set. Viktor už je tady s náma u Majku. Viktore, hele. Hodinka se tu, ty vole. Jaký jo. To je, ty vole, prosím.
3: Hej, jo, dobrý. Co na to mám říct? Bavilo mě to. Jsem rád, že jsem konečně si mohl taky zahrát trošku díl. Po druhý vlastně, co tady jsem, tak jsem se zahrál takhle díl.
1: Ale tak třeba zase jako někdy Vicky domluví s Romanem, že třeba budeš moc hrát i celý dopoledne, hele, co my víme, jako co tady proběhne třeba na příštím Rčeku.
2: No úplně v pohodě, že jo. Tak pozor, hej. To víš, že jo, já tě chci tam dopoledne a já budu pouštět jenom Radio Spin.
1: Jo, a
2: Radio Spin.
1: To se pouští docela hezky, jo. Jako nebudu...
3: A tak my už jsme s Domem úplně synchronizovaný, on to tam vždycky pošle, já to ani nečekám, ale úplně se to tam hodí prostě.
1: Já to Vicky naučím, hele, Vicky někdy přijde na osmičku a jí řeknu, jak to vycítit. Každopádně, já si myslím, že tvůj dnešní live set zahrál, Viktore, protože hele, samozřejmě, koho jinýho než Luigiho bychom si měli prostě.
3: Jasný.
4: Hej, zdravím všechny spinery a Radio Spin. DJ Desko, mají opatrčí bomby, je zbráško dobře. Hezky, přeju hezký víkend všem a užijte si to, ahoj.
1: Luigi, děkujeme, hezký víkend i tobě, no a máme ještě na drátě Michale, čus.
5: Čau, ale po piči, prostě
1: Michale, počkej, jsi
5: jo,
1: v rádiu.
5: Radio,
1: já se od toho distancuju, za tohle to může Michal.
3: Mě to dneska
5: ano,
3: taky trošku
5: ujalo. Ano, já beru to na své bedra. Ale můžu říct, že pátečný čileček byl splněnej. Na výbornou, napiš mu jedničku do notýsku.
1: Já le píšu a píšu tam klidně i hvězdičku, Michale. Moc děkujeme, měj se, krásný
5: víkend. A mě napiš pětku.
1: Píšu. Čus.
5: Ahoj.
1: No tak jo, Viktore, já jsem rád, že jsi to užil.
3: No tak jo, tak to já jsem taky rád. No tak jo.
1: No a vidíme se zase za týden. Ty.
3: Tak se vidíme za týden.
1: Mimochodem, ještě mám řekni, hraješ teďka někde nebo ne?
3: Hej, vlastně 10.10. říkám to správně, tak Matyáš Zíka tady za Spinu pořádá nějakou dance battle akci a okay. Já tam budu hrát na after party asi 2 hodky. Bude to v Holešovický tržnici, co se tak pamatuju, ale myslím si, že Matyáš vám tady ještě k tomu řekne víc. A nebo se podívejte na Instagram, kde jsem se konečně přejmenoval. takže už mě tam najdete pod mým DJ nicknamem.
1: Ok, takže si tam najdete na Instači Devkoma a já si myslím, že všechno budete vidět, kdy v sobotu příští týden vyrazit. Tak jo, Viktore, měj se hezky, čus.
3: Čau.
2: Čau.
1: No a Vicky, my se jdeme podívat do komunikátoru. Vy jste byli včera na Prima dní.
2: Je to tak, včera byl Prima den, to je pro všechny zaměstnance. Taková jako akce, kde člověk prostě zatančí, něco dobrýho si dá, měla jsem řízečky a to kuřecí a vepřový a na všechny způsoby.
1: No a Vicky, hele, Prima den, co jsem tak jako koukal, tak byl ve znamení Prima sportu.
2: A byl tam Prima sport.
1: A byla tam nějaká jako sportovní zóna?
2: Byla tam sportovní zóna a hodně se sportovalo a hodně lidí se i krásně umístilo, ale já jsem nesportovala.
1: Ok, ale to nevadí. Nicméně, kdo si chcete zasportovat klidně, třeba taky jenom tak jako hezky pěkně z gauče, víš co, jenom jako se salámem a rohlíkem v hubě, tak si můžete klidně pustit Prima Sport, protože teďka vás tam čeká NHL-ko, jenom takovej friendly tip
2: reminder.
1: A tuk prostě pěstičkou a tak dál.
2: Jo,
1: nicméně, Vicky, co vás čeká teda v komunikátoru?
2: No dneska nás čekají písničky na přání.
1: Jo!
2: Ty bogo. Je to jako vždycky překvapivý, ale já jsem hrozně ráda, když mi zavoláš rovnou, spinere, takže neváhej a už teď vytáčej číslo 210 32 30 30 anebo mi pošle hlasovku. No a mrkneme se taky na to, máme tam nějaký hudební věci, máme tam nějaké zprávy z hudebního světa. Mimo jiné teda mě vážně překvapilo, tyjo, že Viktora Šína teda s Killinem jsem evidentně fakt nestihla.
1: Nemluv o tom, Vicky, já jsem z toho naštvaný ještě.
2: Já jsem nečekala. No a taky ti řeknu, jaký byl prostě fangirl moment. No já už to tady mám ukončit.
1: Přesně tak, já už ukazuju, že jsme dlouhý. Takže se jdeme podívat taky na počasí. Aktuálně by tam mělo být nějakých 12-13 stupňů Celsia. Odpoledne počítej kolem Prahy a taky Středočeského kraje kolem 17 stupňů Celsia. Na Moravě teploty kolem 21 až 23 stupňů Celsia a polojasno. Takže takhle bude vypadat páteček, takže rozhodně užívejte.

0: No tak jo, my se slyšíme v pondělí, aspoň teda doufám, že úplně neodpadnu. Mějte se krásně, užívejte víkend. Čus.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Ještě jednou tě zdravím od Majku. Už máme páteček 2. října, no a svátek má dneska Olivie a Oliver. Takže Olivie, Olivere, vše nejkrásnější k svátku. No a teď už se vrhám na bonžurku s Vicky. Tak prosím tě, včera byl Prima den, což je prostě velká akce pro zaměstnance všech rádií a taky všech různých složek právě Primy. No a asi si všiml, že mám trošičku vyřvaný hlas. No a to je proto, že jsem tam prostě pištěla kolem hned několika lidí, že jsem měla svůj jako fangirl moment prostě. Já jsem se jako nemohla nabažit, tak jsem tam pištěla. Štěstím samozřejmě. Tak prvního, koho bych ráda zmínila, byl Miraj Zvyše. Byl tam totiž celý večer moderátor, který vypadal jako Miraj, mluvil jako Miraj, ale nebyl to Miraj. Potom jsem potkala frontmana kapely No Name, kteří tam vystupovali, a jako přiznám se, že tady ještě s jednou kolegyní z rádia prostě jsme měli taky svůj fangirl moment a šli jsme se tam s ním potom vyfotit po koncertě a myslím si, že jsem to zabila, když jsem mu začala říkat, no, prostě moje mamka vás miluje a tím pádem vás poslouchám odmala, už se cítíte staře. Prostě já jsem to zabila. Takže No Nejmáky tímhle zdravím byli fakt skvělí. No a potom musím říct, že jsem si neskutečně užila jako aftrošku, kde byl DJ Dinoko nebo něco takového. Říkala jsem si, tak tam budou hrát teda pořádný vykopávky, ale velmi milé mě to překvapilo, byly tam fakt totální pecky. No a představ si, že normálně za tím DJ pultem byl DJ Dominik. Kdo zná Are You The One, tak to je ten Dominik z Are You The One, já jsem se nemohla prostě pomoct, tady jsem tam za ním šla taky a byla jsem jako Are You The One, Dominik? Are You The Dominik? A on jako jo, jsem to já, takže jakoby já měla další fangirl moment, co si budeme. No a protože jsme to chtěli s Jirkou jako totálně rozpálit, tak jsme si říkali, tyjo, Dominiku, hoď tam prostě smeka. No a on byl jako, hele, je to jako firemní akce, jo, je to firemní večírek. A my jsme byli s Jirkou jako, ne, prostě buď rebel, hoď tam smeka. A víte co, on tam toho smeka, ale jako fakt hodil, takže my jsme to totálně rozjeli na půl dne. Pojďme si to někam poslechnout, Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, tracky na přání. No a teď už tady mám na drátě taky Martina. Čau, Martine.
1: Zdravím všichni spíňáky, zdravím Medvědí jezero.
0: Medvědí jezero, tyjo, ty se někam chystáš na nějakou výpravu?
1: Medvědí jezero se tomu říká tak, protože když tam kopali, tak tam našli kosti starověkých medvědů nebo pravěkých medvědů. A prostý. Je to moje nejoblíbenější místo teď momentálně. Kdo chce, ať se podívá, stojí to za to.
0: To je krásný, Medvědí jezero. A je to kde, v jakém kraji?
1: Slezsko-moravském, kraj Nový Čín.
0: Aha, ty jo, no tak díky moc za tip teda, protože to zní velmi jako dobrodružně, bych řekla. Mně si hned připomněl Vinetu.
1: Jo, hodně je to podobné jak Stříbrné jezero, krásná příroda, polské rezervace, bobři, vidry, ryby, ptáci, no všechno, doma rád přírodu, ať se zajde podívat.
0: No tak to je krásný a protože budeme mít taky krásný víkend, tak přesně Spinnere, pokud si teď slyšel Martina, nevíš kam vyrazit, tak rozhodně na Medvědí jezero, prosím tě.
1: Dopočnu.
0: Jdeme to tam. Rozhodně, je jako za mě super tip, díky moc. No a Martine, co si necháš zahrát?
1: Chtěl bych se nechat uklidnit, tak nějakou pohodičku si dáme, prosím tě, zahraj mi ženy víno a stěs.
0: Dobře, no a uklidnit z čeho, prosím tě?
1: Je dneska těžká doba a byl jsem teď zrovna v práci s kolegyní a přišel nám tam zákazník, začal po nás zvat, aniž by měl pravdu. Aha. Tak jsem mu to slušně vysvětlil, strašně mi vytočil. Někdy je prostě takhle, lidi někdy mají udělají chybu.
0: Jo.
1: A když jim vysvětlíš, že udělali chybu, tak se našlou se ještě víc, pardon, to prosté slovo, našlou se ještě víc, jo, prostě, a místo toho, aby se omluvili, uznali to, že udělali chybu, tak ne. Hmm. A to mě tak vytočilo, zase dneska jedlám 20 let s lidma a prostě toto je pro mě úplně černá vlajka, red, prostě úplně šílené.
0: Úplně red flag, jo? Prosím tě, Martine.
1: Red flag.
0: Tak jsem ráda, že jsi zavolal, že tady teďkon ti rozjasníme den právě trackem od Oriona, který ho máš rád. Takže dáme ti tam ženy víno zpěv, aby si mohl pustit ten vztek, protože samozřejmě nejhorší je vždycky srážka s blbcem. Ale víš co, tady s náma teďkon vybereš tu zatáčku a bude hezky. Tak jo, hele, měj se krásně a na dobrou náladu. Čau, taky Rádio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a pokud ti náhodou zlobí signál Spinu z DABu, z DAB+, tak rozhodně najdi stanici znovu v seznamu. Možná bude potřeba to znovu i přeskenovat, no a znovu si to uložit do předvolby. No a DAB, tak ten ti začne hrát znova a dobře. Tak prosím tě, pardon za všechny technikálie, prostě jednoduše, pokud ti to nehraje, tak si to vlastně zrestartuj, znova si to ulož, no a už by to snad mělo být úplně bez problému. Tak jo, a my už teď můžeme popojet. Jdeme na rychlou dopravu na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je v obci Jílová, v okolí Děčína, a to přímo v ulici Teplická na silnici 13. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D48 na 19. kilometru ve směru na Olomouc. Prosím vás, je to Šenov u Nového Jičína. Potom máme už samotnou Prahu, no a tady máme nehodu na jižní spojce, potom taky v ulici Žitná směrem k Vltavě, no a kreš je taky v ulici k letišti, je tady neprůjezdný pravý pruh. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a tentokrát tady mám Štefana. Tak Štefane, co to bude?
2: Chtěl bych zahrát od Bezbranýho Monaco a byl by to pro moje dva kluky, pro Lukáše a pro Štěpána.
1: Dobře, dobře, máme tady Bad Bunnyho, dáme si pořádně španělské rytmy a jdeme to rozjet, Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce rozhodně budu dál hrát tracky podle tebe. Máme pátek, páteček, tak pojď si to tady trošku zpříjemnit ještě. No a nech si zahrát taky svůj track 210, 32, 30, 30, anebo pošli hlasovku. No a prosím tě, v příští hoďce probereme tady Kelina a Viktora Šína. Včera jsem tady říkala, že prostě oznámili svoji velkou tour. No a jak to dopadlo vlastně, tak to ti povím už za tři tracky. No takhle, jednoduše vyprodali to, což je skvělá zpráva, no ale má to samozřejmě i svoji stěnou stránku a o tom ti povím už za tři písničky. Teď si dáme ještě počasí a podíváme se na to, jak máme momentálně venku, protože teď je v Praze 11 stupňů Celsia a zataženo. Ve zbytku republiky 8 až 12 stupňů. No a odpoledne bude polojasno a bude takových příjemných 20 stupňů Celsia. Takže vlastně hezký, ne?

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď tady mám pro tebe jednu takovou hořkou zprávu. Prosím tě, Viktor Šín a Kellyn už vyprodali celou tu svoji tour. Oh my god. Jakoby včera jsem tady o tom mluvila, že tu tour oznámili, no a včera v 6 večer se spustil předprodej, no a prosím vás, všechno je to fuč, je to pryč. Je prostě vyprodáno, Šmitec, nazdar, bazar, pánové prostě, tyjo, dali lístky a my jsme jim utrhali ruce. Já jsem se k tomu teda ani nedostala. Jakože prej v Brně to bylo vyprodáno do 2 minut, Outučko, no tak tam se navalilo tolik lidí, že normálně padal server a bylo to stylem padá server, něco si přej, lístky na Kellyna a na Viktora Šína. Ale na spoustu lidí se bohužel nedostalo. Mám tady pár vzkazků, který jsem viděla. To je pro vás, pro všechny, kdo jste neulovil lístky. Tak tady jedna slečna píše, mám takový

pocit, že kluci vyprodali tour po několika minutách. Potlesk. 70 tisíc lidí přede mnou ve frontě. To asi neklapne. Další. Mně se to ani nenačetlo. My 57. ve frontě, pak to zamrzlo a nemáme nic. Nám nešla vybrat místa, třikrát to spadlo a už je všechno taky pryč. Taky jsme utřeli. Tak spousta takovýchhle smutných zpráv, no a já si říkám, ty bláho, jako Kelline, Viktore, s tímhle si musíte něco udělat, jako je skvělý, že jste takhle narychlo vyprodali O2 arénu, ale spousta lidí vám zůstala před branama, tak snad doufám a držím nám všem palce, že kluci ještě přidají nějaký termín, protože vyprodáno je všude, a to nejen v Praze, ale ve všech ostatních městech, a my vás prostě chceme vidět, tak prosím, prosím, prosím, hezky prosíme. Izomandias taky přidal show, tak proč by to nešlo i v tomhle tom případě? Můžeme si držet palce, no a zatím pro všechny, kdo stejně jako já si hrajou tady smutnou flétničku, pojďme si dát Kelina, Viktora Šína, aspoň tady u nás v rádiu. Safír, Radio Spin.

Infobum. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou a tracky na přání, no a mě už volá Miloš. Čau Miloši.
1: Ahoj.
0: Díky, dík. Tak prosím tě, Miloši, Miloš se bude kurírovat, protože Miloš je trochu nastydlý, tak doufám, že se ti to nijak nerozjede, naopak posílám ti hodně sil a hodně zdraví. No a co ti můžu zahrát, aby ti bylo ještě líp?
1: Chtěl bych zahrát Hektora Pro štěstí.
0: Dobře, mám to tady. A pro koho budeme hrát?
1: Chtěl bych zahrát pro tebe, pro všechny spinery a pro kluky do Příbramy.
0: Dobře, tak jo, tak to tady mám a jdeme to tam pustit. Měj se hezky, Miloši.
1: Ahoj.
0: Rádio Spin. Jasný. Když na ně

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a otázka je, posloucháš? Protože někomu z vás teď možná nejde dab. Tak prosím tě, pokud posloucháš Rádio Spin v dabu plus a nejde ti to, tak rozhodně nejjednodušší, co můžeš udělat, je jednoduše to zrestartovat. To znamená, že znova si nás tam přidáš do toho seznamu, dost možná budeš muset znova naskenovat Rádio Spin, no a potom už všechno poběží úplně na pohodu a parádně. Takže takhle jednoduchý to je, prosím tě, hoď si nás tam ještě jednou, protože nevím, co se děje za technikálie, ale potom už to bude úplně v pohodě. Tak jo, teď už si jdeme mrknout na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehodu máme v Hradci Králové v ulici Klacká. Dál mířím na dálnice, tady máme crash na silnici 3, a to u Poříčí nad Sázavou, u mostu přes Sázavu. Je tady nehoda náklaďáku a na místo už jedou složky záchranného systému. Nehoda je taky na D11, a to na 53. kilometru ve směru na Jaroměř. Je tady nehoda v okolí Choťovic, tak rozhodně pokud můžeš, tak taky se vyhni. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash v Žitné mezi křižovatkami ulic Školská a Karlovo náměstí směrem na Vltavu. No a potom koukám, že máme nehodu taky na pražském městském okruhu na 22. kilometru v okolí Jinočan ve směru na D1. Je tady v sobě osobák a nákladák. Tak tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30, a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit. Pojď.

Půlky 90. let. Na svoji první desku čekala až do roku 2006. Má hluboký hlas, nosí sluneční brejle a i když se narodí

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a tentokrát tady mám vzkaz od Tomáše. Tak co to bude, Tomáši?
2: Dneska vybírám Bena Krysová pro tebe a pro všechny posluchače.
1: Jasnačka, no a představte si, Tomáš nám vybral Party, takže teď to tady ale pořádně rozjedeme. Radio Spin.
3: Kolem mě jsou pravý kluci, mám se fajn, střílím kolem sebe, půjde minigun, říkali, že byli tam a

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a v příští hoďce probereme Game of Thrones, ale ne přímo Game of Thrones, ale film, který se chystá, který je ze světa Game of Thrones. Jako máš rád Hru o trůny? Já totiž miluju Hru o trůny, takže budeme rozhodně šéfit tuhletu novinku, která si myslím, že potěší všechny největší fandy. No a třeba někoho dalšího přesvědčí, aby konečně se podíval na ten seriál. Teď už si dáme počasí. Mrkneme na to, jak máme venku. Momentálně máme v Praze 13 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až 15, převážně zataženo, a odpoledne bude polojasno, bude nějakých krásných 19 až 23 stupňů Celsia. Za mě úplná parádinda, a když se podívám taky na sobotu a na neděli, no tak bude prostě svítit sluníčko a bude krásně, bude kolem těch 20, prostě babí léto, jak jinak.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď mám pro tebe tu skvělou zprávu. Dostaneme první film ze světa Game of Thrones. Přesně tak, slyšíš správně. No a kdy se můžeme těšit? Film Aegon's Conquest dorazí do kin 1. června 2029.

a pobyl. Režie se ujme Owen Harris, který pracoval na seriálu Night of the Seven Kingdoms, a já teda musím říct, že mám obrovskou radost, protože seriál Rytíř sedmi království je fakt dobrý. Takže pokud jsi ještě nedal, tak rozhodně tuhletu, řekla bych, jednohubku si rozhodně nenech ujít ještě předtím, než uvidíš ten obrovský hlavní chod, který k nám dorazí už v roce 29. Takže big těšink, Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky, tady s tebou další songa na přání. Jakube, prosím tě, co to bude?
2: Já bych poprosil zahrát písničku od Viktora Šína Rozdělené světy a bude to poděkování mé lásce Monče za to, že mi jde pomoc do práce. Já natírám stožáry vysokého napětí.
1: Ty bláho, stožáry vysokého napětí, tak to teda musím říct, Mončo, jsi odvážná, jsi dobrá. Je to teda hezký, že takhle jdeš pomoct Jakubovi, je to krásný takhle slyšet, jak ta láska kvete. No ale teda musím říct, že stejně vysoké napětí, to vypadá, že tam opravdu bude napětí, že by se to tam dalo krájet. Tak jdeme si dát Rozdělený světy. Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti samozřejmě připomněla, že tady u nás na Rádiu Spin můžeš soutěžit o lístky do kina, aby si viděl Zrádce na velkém plátně. Hele, za mě úplně skvělá věc, skvělý zážitek. No a kdy se soutěží? Prosím tě, vždycky od pondělí do čtvrtka ráno v show s Krištofem a Dominikem ve hře Jeden na jednoho, takže tam můžeš právě dostat ty svoje lístky, no a potom si užít Zrádce úplně teda na pohodu. Takže určitě doporučuji, za mě celkově Zrádce skvělý, ta řada neskutečně jako hustá. Máme tady jedno velké odhalení, protože ve třetím díle se najednou zjistilo, že někdo tam opravdu patří k sobě. Takže Monika nebyla úplně mimo, jo? Což je za mě jako důležitý říct. Monika prostě to opravdu vyvěštila, cítila tu energii, že někdo tam s někým opravdu jako je nějak spojený. No a o jaký typ vztahu se jedná, jestli je to sourozenecký, nebo jestli rodina, nebo jestli je to nějaký vztah, no tak to se budeš muset podívat na třetí díl a zjistit to. A bej tebou, koukám hodně rychle, protože koukám, že taky Instagram a všechny sociální sítě začínají prozrazovat a já už nechci žádný spoilery, takže rychle se podívat na třetí díl, abychom zjistili všechno a byli připraveni na příští týden. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady to teď vypadá v pohodě, takže mířím rovnou na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D11 na 35. kilometru ve směru na Jaroměř, a to v okolí Vrbové Lhoty. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově nehodu na Vinohradské ulici a potom taky v ulici Spojovací. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz. Sanocaves.cz

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, další songy na přání, no a teď mám tady na drátě Jakuba. Čau Jakube.
2: Ahoj, ahoj, zdravím posluchače.
1: Čau, čau. Tak ty jsi se přiznal tady, že jsi normálně teďka na cestě a na cestě za studiem, je to tak?
2: Ano, na cestě do Pardubic.
1: Na cestě do Pardubic, OK. Ale ne na dostihy, ale teda jako do školy.
2: Jo, jo, do školy na vysokou.
1: OK. Hele, a ty na jaký jedeš předmět, prosím tě? Můžeme podle toho hádat, co studuješ?
2: Teď zrovna jedu na urgentní medicínu a medicínské katastrofy.
1: Oh, OK. Tak to tuším, to bude na doktora.
2: Záchranář.
1: Skoro. Záchranář. Hustý, ty bláho, OK, tak to je cool. No tak ať to jde, teda věřím tomu, že tohle ale žádná katastrofa nebude, protože si vybral úplně skvělý song, který tady teďkon zahrajeme. Co to bude?
2: Bude to písnička Kenpachi a Yakiru od PTK.
1: OK, mám to tady, já pro koho hrajem?
2: Pro mě, na lepší cestu.
1: Jo, to je dobrý, tak jo, hele, šťastně doráž, užij si ještě dnešní hodinu, no a potom krásný víkend, měj se hezky, díky Jakube.
2: Díky, taky děkuju.
1: Taky, čau, Radio Spin, čau.
2: Ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě v příští hoďce taky tracky na přání podle tebe. No a prosím tě, připomínám tady jenom, že pokud ti zlobí signál Spinu z DAB+, tak stačí najít vlastně znova tu stanici v seznamu a možná bude potřeba to znovu přeskenovat. To znamená, že si to jako vyhodíš z toho seznamu oblíbených a zase si to tam zpátky nahodíš. Znovu si to uložíš jednoduše do té předvolby. Potom už by ten DAB měl fungovat úplně normálně. Já doufám, že je mi jasný, že asi ty lidi, kteří s tím mají problém, tak mě možná teďka neslyší, ale pro nás, pro všechny, jako je to, mám tady dobrou zprávu, bude to potom i na stránkách našich Spinů a bude to i na Instagramu, je to prostě nějaká technikálie, každopádně je to řešitelný a to jednoduše dát pryč a pak zase zpátky. Teď si dáme ještě počasí. Mrkneme se na to, jak máme venku, protože máme krásně. Já z toho mám radost prostě. Mně to takhle stačí. Když je hezký počasí. Zatím 14 stupňů Celsia, ve zbytku republiky až 18 a převážně zataženo, ale odpoledne. Odpoledne už bude 19 až 23 a převážně bude polojasno. Jenom koukám, že tady Karlovarský kraj nám hlásí nějaký slabý přehánky. To doufám, že ne, protože dneska jedu za dědou právě do Karlovarského, tak doufám, že ty mraky se tam ještě rozeženou. No a sobota, neděle, tak tam bude kolem nějakých krásných 21 stupňů Celsia. Prostě babí léto, pěkný to bude.
1: Pravda, ještě do nedávna jsem se tím nezaoberal ani já. Pravda, kterou nechce veľa lidí vidět, která tu je, ale nás nezajímá. Pravda, která je všade okolo nás, ale není často riešiť, zabíja. Pravda je taká, že príroda sa vďaka nám stráca. Plastová krajina.

0: Spin. Vicky tady s tebou, songy na přání, no a já už tady mám dalšího spinera. Pro koho to bude?
1: Zdravím, spinery, tady Franta a tenhle song bude pro moji mámu si Českou Floridu od Robina Zuta.
0: To je úplná pečka, Franto, takže posíláme to tvojí mamce a jak já říkám, Radio Spin do každé rodiny. Jedeme! 8 let.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, songy na přání, no a já už tady mám spinnerku.
2: Jsem tady Nikola a chtěla bych zahrát flop od Charlotte a bude to pro Petra Nováka.
1: Ouky douky, no a Nikola, tak ta volala zase pro změnu ze školy, no a jak já říkám, spin do každé rodiny a Rádio Spin taky do každé školy. Je to vidět, učí se tam dobře a mají skvělý hudební vkus, takže zdravím vás a posílám Charlotte Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti řekla, že pokud jsi milovníkem hokeje, mám pro tebe skvělou zprávu, protože Prima Sport spouští nově turnaje NHL, který přenáší. To znamená, že na zápasy se můžeš podívat právě na Primě Sport. Takže pro všechny milovníky bruslí, za chvilku tady máme sezónu, která teď myslím my, jakože půjdeme bruslit, ale ta NHL sezóna, tak ta už začala. Takže určitě si laď i teďkon o víkendu Primu Sport. No a uvidíš, jak se to tam teďkon teda na tom ledě mydlí. No a teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady máme nehodu v Brně, a to v Kolišti. Je tady omezení provozu, takže určitě dávej pozor. No a teď už jsme na dálnici, tady máme nehodu na D1 na 20. kilometru ve směru na Brno. Je tady hromadná nehoda, dvě vozidla. Myslím si, že je to v okolí Všechrom. No a pozor, máš tady zdržení až na nějakých 25 minut. Dál koukám, že máme nehodu taky na D1 na 308. kilometru ve směru na Ostravu. Je to tady crash na exitu. Provoz na dálnici je teď veden do dvou jízdních pruhů, no a je to v okolí Hranic. A teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash v ulici Budečská, no a pozor, nehoda je taky na Dvoreckém mostě. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Poslám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. No a tentokrát tady mám vzkaz od Petra, který mi prosím tě volal s tím, že se nemůže právě jako dostat k nám jako do rádia Spin, ve smyslu, že nás nemůže poslouchat, protože mu blbne dub. No tak pro všechny, kteří mají teďkon dub a třeba nás ta chviličku naladili, anebo máš kámoše, který ví a ví, že nás poslouchá v dubu, tak prosím tě je potřeba vlastně si nás odebrat, no a potom zase zpátky přidat jako v rámci té aplikace. Vlastně uložit nás v tom seznamu znova, no a tím se vlastně všechny ty technikálie vyřešej, no a pak už nás můžeš veselé poslouchat dneska, zítra, pozítří, no zkrátka stále. No tak Petrovi už se to povedlo naladit, takže teďkon Petře, tohle je pro tebe.
2: Ahoj Vicky, prosím o zahrání posledního hitu od Oriona Deutsche Bahn a dal bych to všem, co svírají ten volant, ať už osobní auta nebo nákladňáky.
1: Dobře, dobře, tak pro všechny, kdo jsou teďka na cestách, kdo jsou na silnici, no a Petře, taky pro tebe, že si nás znovu naladil. Díky moc a dáme si Oriona, který tady byl včera v exkluzivní premiéře Deutsche Bahn. Dáme si to dneska znova, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady vítám Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak jak slyšíte, Jirka je fresh.
1: Já jsem fresh, já jsem mohl vyspávat o trochu díl než ty.
0: Je to tak, my jsme měli včera, pro ty, kdo to ještě neslyšel vlastně, tak jsme měli včera firemní večírek. Ano, můžeš závidět.
1: Tak.
0: Bylo to velký a Jirka to mohl dospat.
1: Přežili jsme to ve zdraví všichni, to je důležitý.
0: Zvládli jsme to. A bylo to hezký.
1: Bylo to hezký.
0: Jo, udělala jsem jenom malou ostudu, jenom mám prostě plnou galerii, prostě fotek s lidma,
1: s DJem
0: jsem chtěla být zvětšněna.
1: No, povedlo se prostě.
0: Povedlo se. No nic, tak popojedeme. Jirko, co nás dneska čeká?
1: My se dneska podíváme za Indym, protože Indy po 16 letech dropnul, že bude vydávat novou desku. Mm-hmm. Nevím teda, jestli to bude zase spojení Indy a Vich. Kdyby to bylo, tak myslím, že by to bylo super. Takže o tom si řekneme hned v první hodince.
0: Tyjo, to je super, že to takhle říkáš, protože vlastně já si nedovedu jako představit vlastně říkat jenom Indy. Mně se zdá, že v tu chvilku ti tam jakoby chybí ten druhý člověk, jako Bob a Bobek prostě.
1: Já jsem to dneska psal k nám na Instagram Spinu a napsal jsem tam jenom Indy a taky jsem si říkal, koukal jsem na to, to je nějak divný, nenapsal jsem to špatně nebo něco.
0: Jo.
1: Nesedělo to.
0: No, je to jako je to jiný, je to změna, zase na druhou stranu prostě někde je potřeba udělat i něco soulovýho,
1: no,
0: ale na druhou stranu prostě Indy a věď Bob a Bobek prostě... No nic, uvidíme teda.
1: Uvidíme, já jsem zvědavý, co se za těch 16 let tam jako všechno nakumulovalo v něm.
0: Ty bláho, no jo, vlastně po 16 letech. No tak to mám radost, že teď toho vlastně budeme, tyjo,
1: no.
0: Dobře. No tak buď těšink, Jirka vám to všechno poví. No a já už jenom ti řeknu, jak je venku. Venku je totiž nádherně. Jirko, jak je venku?
1: Je tam nádherně.
0: Ty jsi to řekl úplně skvěle. Co k tomu víc dodat, i zítra bude nádherně. Máme momentálně 15 stupňů Celsia a polojasno, ale odpoledne bude až kolem 23, zítra bude svítit slunce úplně po celé republice, bude 23, v neděli taky, prostě krásně.
1: Krásně.
0: Na stole s Loupeckou já se loučím, předávám tady mic Jirkovi a slyšíme se v pondělí. Rádio Spin, čau. Já se nechci prostě rozloučit. Tak ahoj, já už vážně odcházím. Čau. Spin Radio.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Za 2 minuty 1 hodina, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka a já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Tak jak už jsem před pár minutkama naznačoval, my se dneska podíváme za Indym, protože ten přišel včera s opravdu velkou věcí a to, že ne, že bude vydávat jednu desku, ale bude vydávat hned dvě desky. Víc si řekneme už za pár minut. Podíváme se taky na novej Kingdom Come Deliverance podnik, který teď vzniknul v Praze. Dám ti taky pár tipů, kam vyrazit o víkendu za muzikou a že toho je opravdu hodně. Čeká nás samozřejmě taky páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a neochudím tě ani o hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Po celou dobu samozřejmě taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady naladit i pro ostatní spinery, můžeš tak učinit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasový zprávy. Já se budu těšit na všechny vaše bangry, no a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

Posloucháš Radio Spin? Včera rapovej svět zaznamenal opravdu velkou událost. Není to žádná další O2 Arena, nejsou to žádný další vyprodaný koncerty, ale je to návrat legendy. Protože s novou deskou a ne jednou, rovnou s dvěma novejma deskama, se vrací na scénu Indy. Oznámil teda, že bude vydávat dvojdesku, která ponese název Na dohled 1 a Na dohled 2. Vyjde s odstupem 2 měsíců, ta první část nás čeká už 1. listopadu, na tu druhou si budeme muset počkat do 1. ledna. Na obou těchto deskách tak bude celkem 12 tracků a 2 bonusové tracky, takže kompletně dostaneme novejch 28 tracků od Indyho. Já jsem neskutečně zvědavej, protože je to po 16 letech, co se Indy vlastně na scénu vrací, tak jsem zvědavej, s čím přijde, jak to bude znít, jaký budou témata a tak dále, nemůžu se dočkat. Věřím, že to bude stát rozhodně za to, takže zapisuj si do kalendáře 1. listopadu, kdy teda dostaneme první část téhle skládačky. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11 aktuálně vidím velký zdržení u 54. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D10, 38. kilometr směrem teda na Jablonec nad Nisou, vidím taky zdržení. Postojíš si taky na D1, kde se to štosuje při příjezdu do Brna, naopak příjezd do Prahy, ten je pak zasekaný na D7. Regiony takhle při pátku jedou naprosto v pohodě, takže se podíváme rovnou na silnice v Praze. Tady si postojíš v Bubenečském tunelu, a to směrem na Povltavskou, k Belská směrem na Hloubětín, tady se to taky štosuje, Štěrboholská spojka je zasekaná obousměrně, no a lehký zdržení nabereš taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Plzeňská ulice potom hlásí jednu nehodu, tak na to dávej taky bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Hello, I'm from Turkey. My name is Abdul Milospin.
4: Hello, good morning. My name is George. I'm from Canada, Montreal, province of Quebec. Je parle français. Milospin.
5: Hello, I'm Jack. I'm from China and Milospin.
6: Hello, my name is Lisa. I'm from Russia. Milospin.
7: Hello, my name is Victoria. I'm Bulgarian and Milospin.
8: Hello, I'm Pavel. I'm from Poland. Milio Spin.
9: I'm Raghvin Singh from India. I'm Milio Spin.
1: Radio Spin.
10: Pusam něco jiného, prosím, Spinner.
11: Pojď to rozpárit, pojď.

0: Odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, rozhodně ho tady můžeš naladit, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Teď už tady mám jeden vzkaz, a to od Pavla.
1: Já bych chtěl zahrát od Resta Díky. Díky, měj se hezky.
0: No tak jo, bude to jeden Restovsky, jeho díky, hážu to tam, využívejte příjemný pátek. Vy, co jste ještě v práci v tuhle hodinu, tak vám ať to jde hezky od ruky, ať se co nejrychleji můžeme vrhnout na ten zasloužený víkend. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 2. října a svátek tak slaví Olivie a taky Oliver, takže všem Olivím a Oliverům přeju jenom to nejlepší. Jestli máš problém s vysíláním na DAB+, tak stačí jenom Radio Spin naladit znovu, najít ho v seznamu, opět si ho uložit, potom už bude fachat jak má, protože se nám tady šířily dotazy, že tam byl nějaký výpadek, takže vy všichni, co ten výpadek jste zaznamenali, tak takhle to jednoduše opravíte. No, já tady i dál budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, tak se rozhodně nestyď a řekni si o něj tady pomocí buď to našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já tady všechny ty vaše zprávy sbírám a do toho éteru to taky postupně všechno házím. Ještě předtím, než ale budeme pokračovat, tak se taky jdeme podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 16 stupňů, je tam teda polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak tam vidím, že budeme mít krásně slunečno a maxima se vyšplhají na 22 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek a ty možná tak už přemýšlíš, kam vyrazíš dneska nebo zítra za muzikou, tak já tady teď pro tebe mám několik tipů, jdeme se na to rozhodně podívat. Začneme ve Strakonicích a to už dneska večer, tam v prostoru 1415 vystoupí MC Gay, společně s ním taky Matyášovi kamarádi, takže to jsou dnešní Strakonice večer. Kdyby si byl zítra v Karlových Varech, tak rozhodně vyraž do Moon Clubu, tam vystoupí Dorian společně s Elbojem, společně s nima tam bude taky MC Kenny.

Vypadá to neskutečně. Takže ať už budete trávit víkend doma nebo vyrazíte právě někam za muzikou, hlavně si to užijte, hlavně si odpočiňte. No a potom po víkendu se zase vraťte sem na Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, já už jsem vám tady dneska říkal o nový dvojdesce, se kterou teď přišel Indy. První část bude vycházet 1. listopadu, druhá část bude vycházet 1. ledna. S novou deskou přichází taky Orion, ten bude vydávat novou desku už příští týden. Už teď tam máme jeden single Deutsche Bahn, který si můžeš dát na streamovacích platformách, taky na YouTube, jsou tam fakt zajímaví hosti, samozřejmě Vladimír, ale je tam taky Pain, nebo je tam Vodka, což je právě rapper z Německa. No ale na co nemusíme čekat, tak to je deska od Danzhuna, protože ten dneska vydal nový album s názvem Víc. Vidím, že tam je 11 tracků, některý z nich dokonce už dostali taky videoklip, takže na to můžeš rozhodně mrknout. Já jsem zatím na začátku tohohle alba, nějaký věci už jsem slyšel a je to zase opravdu pořádná nálož. Vy všichni, co máte rádi takovou rychlejší muziku a opravdu zajímavý beaty, tak si myslím, že tady to bude něco určitě pro vás. Takže je rozhodně co poslouchat, no a my už teď pokračujeme s hudbou i tady v éteru Rádia Spin.

rapuje od druhý půlky 90. let. Na svoji první desku čekala až do roku 2006. Má hluboký hlas, nosí sluneční brejle a i když se narodí

Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 hlásí i dál velký zdržení u 60. kiláku, štosuje se to tady obousměrně, takže určitě na to dávej bacha. Obousměrný zdržení hlásí taky D8, a to u 43. kilometru. No a vidím tady taky velký zdržení při výjezdu z Prahy na D1, kde si postojíš až po 25. kilák. Regiony tak ty i dál jedou v pohodě, mrkneme teda rychle na silnice v Praze, tady si i dál postojíš v Bubenečském tunelu směrem na Povltavskou, jižní spojka se štosuje ve směru na Barandák, Štěrboholská spojka, tady si postojíš vlastně obousměrně, takže na to dávej bacha. A vidím tady taky několik nehod, jednu nehodu hlásí Karlovarská ulice, Plzeňská, i tady vidím jeden crash, ulice k Barandovu taky hlásí jednu nehodu a stejně tak ulice Hartigova, takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál. Automoto Spin.

0: Ideál tady na Rádiu Spin, samozřejmě hraju přesně podle tebe, tak to můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady jeden vzkaz, budeme hrát tentokrát do práce.
1: Čau, tady Ondra, zdravím posluchače Spin, chtěl bych pustit nějakého 50, k nám, ať nám utíká práce tady s klukama. Děkujem.
0: Tak jeden 50 letí právě pro vás, pro všechny ostatní, co ještě takhle makáte, ať to jde hezky od ruky. Za chvilku už tady máme víkend, let's go! Rá.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra. Připomínám, že vy, co sledujete hokej a sledujete NHL, tak teď nově můžeš celou sezónu sledovat na Prima Sport, máš to tam všechno na jednom místě, takže tam si rozhodně přijdou na svý všichni fanoušci hokeje. Taky tady chci zmínit, že se nám tady objevilo pár takových dotazů, že byl nějaký problém s vysílačem nebo se signálem našeho DAB Plus vysílání. Takže vy všichni, co tenhle trouble máte, tak je to úplně jednoduchý, stačí jenom opět tu stanici najít v tom seznamu znovu, uložit si ji a potom bude DAB hrát opět jako předtím. Takže tím by to mělo být všechno fixlý. My se už za hodinku vrhneme na páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady zahrát i pro ostatní spinery, můžeš ji tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, je tam krásně, slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče a potažmo celého víkendu, tak zítra vidím maxima na 22 stupních, bude polojasno, v neděli to potom bude 19.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Za 3 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, asi netřeba tady představovat hru Kingdom Come Deliverance, česká hra, která teda dobila celý svět. No tak právě jeden z hlavních představitelů, který si zahrál Jana Ptáčka, je to herec Luke Dale, který je teda původem z Británie. Tak ale díky téhle hře tak vzplanul láskou pro Českou republiku, konkrétně přímo pro Prahu, protože se rozhodnul, že tady trochu změní svoje řemeslo a pustí se úplně do něčeho jiného, než je herectví nebo dubbing a podobné věci. Rozhodnul se, že si tady založí vlastní hospodu. Tahle hospoda se právě teď otvírá, najdeš ji na Vinohradech, nese název Nobleman a sám Luke Dale tak říká, že to není žádná turistická atrakce, že tam nebudou různý jako středověký věci, jako skrčmy a tak dále, že tam teda bude estetika toho středověku a samotného Kingdom Come Deliverance, ale bude to úplně normální hospoda, kam si můžeš zajít na dobrý jídlo, na dobrý pití. Bude se to točit teda zejména kolem české kuchyně, ale Luke Dale prozradil, že tam budou taky nějaký speciality z Británie, z jeho domovské Británie, takže to bude takovej mix. Tak

0: think about me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Ladíš Radio Spin, máme tady pátek, víkend je před náma, no a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Rytmuse. Právě Rytmusovi budeme věnovat teda další hudební víkend, dáme si ty jeho největší hity, nějaký možná i trochu opomenutý pecky. Navíc se o Rytmusovi dozvíš taky spoustu zajímavostí, protože těch za těch let je opravdu hodně. Rytmus krom toho, že teda dělá hudbu, tak teď fušuje taky trochu do seriálu, do filmu a tak dále, takže rozhodně bude o čem mluvit. Nenech si to ujít, dvojitá dávka Rytmuse v každý hodině, v sobotu i v neděli, vždycky od 9 do 7 hodin večer ladíš tady v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Kladoprava na rádiu Spin, D11 stále hlásí velký zdržení u 40. kiláku. Je to tady zasekaný obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1, kde je zasekáno jak při výjezdu z Prahy, tak taky při příjezdu do Brna, takže tady taky opatrně. V regionech, tak začneme v Plzni, tady vidím štosovačku na Klatovský třídě, v Českých Budějovicích si pak postojíš v ulici na Dlouhé Louce, no a když se mrkneme na silnice v Praze, tak tady píchnu jižní spojku, která se štosuje ve směru na Baranďák, Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, Kbelská směrem na Hloubětín, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, celý Bubenečský tunel směrem na Povltavskou a taky dál na spojovací stojí taky, takže tady taky opatrně, no a štosuje se třeba taky Bělohorská a to obousměrně. Vidím tady taky jednu nehodu na Evropské ulici a jeden crash hlásí taky ulice Hartigova, tak hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: něco jiného, prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe. Ideál tady hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady už další vzkaz, tentokrát budeme hrát pro Maggie.
1: Čauky Jirko, tady Maggie. Mohl bys mi prosím zahrát cokoliv hezky temného od G-Easyho? Akorát teďka začínám ve druhé práci, tak chci mít trošku energie a trošku sobecky se hezky slyšet v rádiu, protože to je jenom pro mě. Díky, čau.
0: Druhá práce takhle při pátku, tak Maggie, hlavně ať ti to jde od ruky, hlavně ať tě tam šéf nějak moc neštve a samozřejmě jeden G-Easy letí pro tebe do éteru.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, pokračujeme v pátečním Spin Extra. Dneska máme 2. října, svátek tak slaví Oliver a taky Olivie, takže samozřejmě přeju jenom to nejlepší. Taky připomínám, že měli jsme tady takovou technickou závadu a přestal jít náš signál DAB+, takže jestli jsi byl ovlivněný tímhle i ty, tak je to úplně jednoduchý. Stačí v seznamu stanic zrovna nebo znovu Radio Spin najít a tam to jenom zaškrtneš, opět si to uložíš a opět můžeš poslouchat vesele dál. Nás teď čeká hodinka, která teda je před náma a bude tam páteční pátračka, kde se teda převtělíme do detektivů a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku, na to buď rozhodně ready. No a hned potom se vrhneme taky na naší pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Ještě předtím, než se ale posuneme dál, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, stále tam je krásně, slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. No a co se víkendu týče, tak zítra tady vidím, že se vyšplháme na 22 stupňů, bude polojasno, v neděli bude taky polojasno a maxima budou na 19.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Říká mi kotě, jsem rodinej typ, na prvním místě je krůne ty, na prvním místě klik, kloaď a lita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinej typ.
4: Yeah.
3: Asi jsem rodinej typ.
4: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u

Rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se teda pohřešuje jedna rapová deska, no a náš úkol ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který jí má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, který tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2019. Jdeme dál. Tady se dozvídáme, že se na té desce objevilo celkem 13 zvukových stop. Mám tady ještě jednu obálku. A do třetice se dozvídáme, že pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho ze Slovenska. Já teda musím říct, že zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tuši

0: Posloucháš Radio Spin společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Já už si tady na to připálím svůj detektivský doutníček. A můžeme pokračovat. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2019. Je na ní 13 zvukových stop a pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho ze Slovenska. Mám tady další indicie, tak jdeme rovnou na ně. Tohle myslím, že bude velká nápověda. Tady máme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je podle všeho členem labelu Ty nikdy. Jdeme dál. Tady se dozvídáme, že jméno téhle hledané desky je inspirovaný dílem od Žila Verna. Mám tady ještě jednu indici, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout.
1: Však jako děcko jsem počúval ty úplné věci jako Nine Café, Orkyslí, že veš, to byla ta doba. Potom jsem prešiel na Linkin Park, Limp Bizkit, tyto záležitosti.
0: Dál nahrávka bohužel nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele by to dneska mohlo bejt, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, jak jinak než na číslo 210 32 30 30.

0: Pro mě jsi jako klíč, ale já pro tebe nikdo. Kdyby jsem byl chvíli sám, tak si pustím Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: Páteční pátračka na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Víme teda, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2019. Je na ní celkem 13 zvukových stop. A název téhle desky tak je potom inspirovaný dílem od Žila Verna. A pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je ze Slovenska a je taky členem labelu Ty nikdy. Mám tady ještě úplně poslední indicie, tak jdeme rovnou na ně. Tohle je docela zajímavý, tady se dozvídáme, že pachatel před nějakou dobou oznámil, že s tvorbou muziky končí. Mám tady ještě poslední obálku. Tady se dozvídáme, že v názvu téhle desky tak je číslovka. No a mám tady indici, která je úplně poslední a je opět zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout. Dál bohužel ukázka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak buď to nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo mi zavolej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin D1 stále hlásí velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr. Příjezd do Brna na D1, tak tady se to taky štosuje. Štosuje se taky D11, 35. kilometr hlásí obousměrný zdržení. Jinak co se týče regionů, tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez větších obtíží. V Praze potom velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka. Postojíš si tady ve směru na Černý most. Jižní spojka se pak štosuje směrem na Barandák, z opačného směru z Dobříšský, ani tady to nejede úplně ideálně, Bubenečský tunel, ten je pak zasekaný směrem na Holešovičky. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme opět hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si jdeme rovnou poslechnout vaše odpovědi, jestli teda někdo dneska vůbec kápnul na to, jakou tu desku jsme tady dneska hledali.
1: Myslím si, že to je nikdo jiný než Martin Matys, ale desku ti neřeknu.
0: Tak Martin Matys to skutečně je a dokonce dneska tady se mi Matys objevil několikrát, možná i 10krát, 12krát, ale nikdo nedal správně tu hledanou desku. Takže my si jdeme prozradit, ať si ji do příště oprášíme a je to deska 20 000 mil pod morom. Právě tuhle desku od Matyse jsme tady dneska hledali. No, když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků hodíme právě teď do éteru. Já to tam hážu, ty užívej příjemný pátek, no a další páteční pátračku si dáme zase za týden tady na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve Spin Extra. Dneska máme 2. října, svátek slaví Olivera, taky Olivie, takže přeju jenom to nejlepší. Taky připomínám, že nadcházející hudební víkend, který startuje už zítra, tak bude tentokrát věnovaný Rytmusovi, takže dvojitá dávka Rytmuse v každý hodince, nenech si to ujít. No a nás teď ještě čeká jedna společná hodinka, kde si dáme hitparádu Spin Fresh Hits, to znamená, že se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste s tím žebříčkem zamávali tentokrát, takže už za minutku se na to vrhneme. Ještě předtím se ale taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, je tam stále krásně slunečno jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se pak víkendu týče, tak sobota i neděle bude polojasná, v sobotu tady vidím maxima na 22 stupních, v neděli to pak bude 19.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
5: Yeah.

0: vyhrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape, jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen. Poškrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape, jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen.
1: Za 2 minuty 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
2: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
1: Přeju ti pohodovej večer, máme tady první říjnový pátek, krátce před pátou, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Refuem a trackem Hey Girl, vztahová osobní zpověď. Dneska se s tímhle trackem teda ale loučíme. No a rozloučíme se i s Matem 213 a trackem Smutný oči z jeho posledního projektu. Na tomhle tracku se objevila i Marie April a Viktor Kal. Track plnej switchů nálad a taky melodií. Pro dnešek v hitparádě už taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je stejně tak jako posledně track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika Čeka od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. No a o rap se tady na tom tracku pak postaral Anky. Tak jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Hit. Na 12. místě je track Vínečko od Vesny, skupina Vesna, ta se zaměřuje na takovej moderní folklor a ten je opravdu silně cítit tady právě z tracku Vínečko, který jsme právě slyšeli, a já mám teda osobně strašnou radost, že folklor neumírá a stále se takhle propisuje do moderní hudby. Teď už 11. Tu bere Filip Konvalinka z Pio Squad a taky DJ Fate, ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou, už je to nějaká doba, co tahle deska vyšla, je to hodně boombepová deska, ze který tady máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a tenhle track musím zmínit, že se tady drží už opravdu dlouho díky vašim hlasům, takže jsem zvědavej, jak dlouho ho tady ještě dokážete udržet.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržet.

0: Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je Izomandias a Viktor Sheen, track dřív bylo líp, je to taková kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u palice, no a Izo, ten už má úspěšně za sebou dvě vyprodaný O2 arény, Viktora tak toho čeká v prosinci O2 arena společně s Kellynem, ta první se vyprodala během 2 minut asi a už teď teda oznámili, že pracují na tom, aby se zařídil ještě druhý termín minimálně, takže uvidíme, jestli to vyjde. Osmý místo, tady je Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě vlastně daleko před tím, než vůbec začal streamovat, tak i repoval a zdá se, že se k tomu teď vrací s trackem Nová doba, taky pod svojí starou přezdívkou Tlustej Karl. Je tam opravdu cítit jeho láska k boombepu, má to i hlubokou myšlenku a za mě opravdu velký top. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: hits. Místo sedmi.
1: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ben na ulici, v mém městě na rohu hrali je moje tracks. Spadl na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech.

0: Nemám čas riešiť hovna, koľko času mi utieklo.
1: Nikto z vás nemá na sebe, my sme 400.
2: Ja som znovu zrozený.
1: Nikto z vás nemá na sebe, my sme 400.
2: Nikto z vás nemá
1: na sebe.
2: Ja som born tu založiť po...
3: Hitparáda Spin Fresh Hits.
4: Sedmý místo, tady si slyšel Katanu, který si na feed pozval dost unikátní hosty, a to Karla z Million Plus a taky Conway the Machine, americký rapper, mimo jiné třeba nevlastní brácha Westside Gunna. Fakt super pecka s unikátním takovým oldschoolovým soundem.
3: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
4: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Under My Pillow, člen teprve nedávno vzniklýho labelu Corzo Records, který založil Paulie Garant. Ten track, je, který tady máme, tak je takový poetický, nese název Dokud nebude líp. No a právě ta poetičnost a takový ten osobní přístup, tak to jsou právě ty faktory, který i umělce z Corzo Records často propojujou. Takže si jdeme vychutnat tuhle dnešní druhou novinku Dokud nebude líp.
3: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

Vize se v plicích ten vzduch, jak v letě ze dveří aut. Kdybyl na celý svět tak trochu punk, ale každý pád se dal ustát. Chápeš, dneska mám jizvy pod kůží, nějaký jsi nestrátil směr.

Odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo,

0: Spin.
1: Na šestém místě je Hugo Tox a jeho track Guest z nový desky Art. Fakt super beat, je to takový potemnělý a řekl bych, že i dost experimentální. Celá ta vlastně deska se nese v takovémhle podobném duchu. Za mě ale je to opravdu deska povedená a myslím si, že po té pauze, takže to vlastně Toxovi dost prospělo. Pětka, tu bere opět Robin Zoot a jeho track Kdo 2, je to pokračování jedničky, který se objevilo na albu Ponia. Je to takovej ten oranžový videoklip, který vlastně vdechnul tu oranžovou barvu pak i do celého toho alba. Je to opět dost crazy track, Robin se tu může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovouhle pecku hodil víc než Buka. Takže dávej volume doprava, no a jdeme si společně trsnout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo pán.

0: Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý Refiu, který se spojil s talentovanýma mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do takového širšího povědomí lidí na Instagramu, kam dávají svoje živý repy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul a udělal s nima teda banger s názvem Amaro.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k PJovi, od kterého jsme tady dneska měli novinku s názvem Country. Taky nedávno vydal novou desku s názvem Atrey. A my tady dneska zavzpomínáme, ale na jeho trochu starší tvorbu, na track, který tady dlouhý roky hrával v našem éteru a je to pecka Poslední jedinec. Takže si to jdeme užít ve Flashbacku na rádiu.

Respekt na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady Paulie Garant, který několikrát zmiňoval, že Katu byl jeho velká inspirace, teď je máme na stejném tracku, takže kruh se uzavře.

Spin. Stříbrná pozice, jsem z první příčky, po 3 týdnech padá PTK s trackem Prostitutky v pozoru, korektně řečeno. Je to track, který se katapultoval na vrcholy žebříčků, pokořil taky český rekord ve streamech na Spotify, zkrátka velký banger. No a teď už vítěz, tím se tentokrát stává Gleb s trackem Fotoalbum z EP MHD Flashback. Je tu s ním i Smek a těžko asi hledat lepší spojení než právě tohle. Je to surový, je to ostrý a precizně odrepovaný. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Rádio Spin.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

DJ Defcom Live Set na Rádiu Spin. 17. října oslaví narozeniny Paulie Garand.

0: jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: Yeah, Markus Rác pro Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Rapuje od druhý půlky 90. let. Na svoji první desku čekal až do roku 2006. Má hluboký hlas, nosí sluneční brejle. A i když se narodil v Kroměříži, je nejvýraznějším jménem slovenské scény. Další hudební

Rádio Spin.

Okej. Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku.

0: Radio Spin.
1: DC. Uno. Dos.

0: dálku. Nic víc. Peace.
1: Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Radiu Spin. Hey,

0: 대.
1: 크고.
2: 라디오 스페너.

0: Rapu v republice.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou,

Radio Spin. From a life of setbacks to a jetpack, I